0: selber twittert hat und ist dann selber twittert. Lübsit Madel in der Sida, Lübsit Madel. So pade Pima Sida, so pade. Üchse Lübsis Muster Pima, Üchse Lübsis. Das ist ein lauter Pechmäh, das ist ein lauter. Träne weiget aber, lass die Träne fallen. Selles Tech tut und Telax, selles Tech tut. Olmaselle, die tun das da, Olmaselle. Selles Ball wie immer tut und selles Ball.
1: Oi sin na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: und selber twittert. Lipsit Madel in der Sida, Lipsit Madel. So pade Pima Sida, so pade. Yxe Lipsis Muster Pima, Yxe Lipsis. Es sei lauda Pekme, das es sei lauda. Träne Walget, aber lass die Träne fallen. Selles Tech tut und Telaxit, selles Tech tut. Olmasele, die tun das da, Olmasele. Selles Balbi, Ilma tun und selles Balbi.
1: Oi sin na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na